0: fathers, fathers, fathers, and my mother's mother's mothers, and other people's fathers and mothers. And excrement.
1: Už to rozhlásila všem zvířátkům a ty čekají upavila mu opic. Vykládal udýchané rodiče. Ach, ta prohnaná liška. Všem to oznámila a jestli nepřijde...